0: Svetový deň darcov krvi je predovšetkým oslavou dobrovoľníkov, bezpríspevkových darcov krvi a poďakovaním za ich ochotu prispieť k záchrane životov bez toho, aby za to očakávali nejakú odmenu. Jeho cieľom je tiež upozorniť na to, aké je darcovstvo krvi veľmi dôležité a nenahraditeľné a akým obrovským prínosom by bolo, keby sa stalo prirodzenou súčasťou nášho života.
1: Der Weltblutspendtag ist in erster Linie eine Feier der freiwilligen, unbezahlten Blutspender und ein Dank für ihre Bereitschaft, Leben zu retten, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Er soll außerdem darauf aufmerksam machen, wie wichtig und unersetzlich Blutspenden sind.
0: Ja genau, wir wissen nicht, wann werden wir selber brauchen ein bisschen vom Blut und darum, die welche sind gesund und die kann etwas machen, Blutspende, das ist sehr, sehr, sehr, sehr schön und alle schätzen das. Presne tak, my nikdy nevieme, David, kedy môžeme my náhodou potrebovať trochu krvi od niekoho iného. A preto tí, čo môžete, určite darujte krv. A teraz si zahráme ďalšiu pesničku o krvi. Tak, nech sa páči. Príjemné počúvanie.

0: 12.6. bol deň proti detskej práci. Zrušenie detskej práce je jedným zo základných pilierov sociálnej spravodlivosti a rešpektovania práv dieťaťa. Od roku 2000 sa počet pracujúcich a rešpektovania práv dieťaťa znižoval. No od roku 2020 sa čísla opäť zvyšujú. Je to spôsobené najmä pandémiou a rôznymi konfliktami. No, my môžeme vidieť, že deti rôzneho veku a z rôznych krajín, ktoré sú tu, ťažko pracujú a sú vystavené detskej práci. Niektoré chodia do práce po škole či cez víkendy. Iné nechodia vôbec do školy. UNICEF dnes odhaduje, že dnes pracuje okolo 158 miliónov detí a toto je jedno zo šiestich detí na svete. Nepracujú preto, aby mali vreckové. Pracujú, aby ich rodiny prežili. To je teda naozaj veľmi smutné.
1: Der 12. Juni war der Tag gegen Kinderarbeit. Die Abschaffung der Kinderarbeit ist eine der Grundsäulen der sozialen Gerechtigkeit und der Achtung der Kinderrechte. Manche Kinder arbeiten nach der Schule oder am Wochenende, andere gehen gar nicht zur Schule. UNICEF schätzt, dass heute 158 Millionen Kinder arbeiten, das jedes sechste Kind weltweit. Sie arbeiten nicht, um sich Taschengeld zu verdienen, manche arbeiten, damit ihre Familie überleben können.
0: Das ist aber sehr, sehr, sehr traurig. Ja, David? Kinder sollten spielen, lernen und nicht schwer arbeiten, dass die Familie muss überleben. Leider ist so, und wenn wir können helfen, wir helfen Spenden für die Organisationen, welche helfen für Armut, für Kinder. Aber jetzt spielen wir ein Lied, Miro Jarosch, Tobogan, weil die Kinder müssen spielen im Wasser. Jetzt ist Sommer und Tobogan, Miro Jarosch a Tobogan, zahráme si krásnu pesničku. Tak to môžete, pomôžte deťom. Viem, že každý má svoje ťažkosti, ale predsa len, keď niekto môže niekomu pomôcť, tak predsa je to krásny skutok a niekde tam hore sa to bude zapisovať pre každého. Tak, Tobogán!

0: My dúfame, že sa nám dnešná relácia, teda nám sa páčila, ale vám sa tiež páčila, že David?
1: A pozdravujem vás z Rádia Rábe. Od mikrofónu vás zdraví David.
0: A od mixážneho pultu technik Moritz.
1: Prajme vám ešte krásnu nedeľu a o chvíľu už prichádza DJ Salvi za svojou slobodnou vlnou.
0: Presne tak, DJ Salvi, un seine onda libera alla grande. Hören Sie jetzt, DJ Salvi.
2: Thank you for listening. Ciao.
0: Bleiben Sie in onda, onda libera.
1: Und wir verabschieden uns vom Studio Radio Rabe aus der Sendung von Smile. Vom Mikrofon aus grüßt euch David.
0: Und von Mischpult, Techniker Moritz.
1: Und bald kommt DJ Salvi mit seiner Onda Libera.